0: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože rádio je klasika.

0: Máme pro vás aktuální informace. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O tomto víkendu tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupů do podchodu. Nicméně městská hromadná doprava tu fungovat bude. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Bouračka osobního auta se dvěma kamiony. Od nás víte o úmrtí dvou lidí na silnici u Mohelnice. Policie představila okolnosti neštěstí, které se stalo v pondělí odpoledne na silnici 35 na křižovatce mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Podle zjištěných informací 77-letý řidič osobního auta přehlédl a nedal přednost přijíždějícímu nákladňáku Volvo, který jel od Moravské Třebové.
2: V zápěti došlo ke střetu, po kterém bylo osobní vozidlo odvozeno do protisměru. V daném okamžiku projížděl v opačném směru od Mohelnice další kamion značky Scania, se kterým se osobní vozidlo rovněž střetlo. Bohužel i přes rychle poskytnutou první pomoc řidič osobního vozidla i jeho o 3 roky mladší spolujezdkyně na místě zemřeli. Řidič nákladního vozidla Volvo byl se zraněním převezen do nemocnice.
0: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji už za letošní rok zemřelo na silnicích 17 lidí. Výsledky Velké Pardubické potěšily trenéra Stanislava Popelku z Hvozdu na Prostějovsku. Koním z jeho stáje Srdéčko se dařilo. Kůň Angkor Wat vybojoval v hlavním dostihu 3. místo a jeho další svěřenci ovládli cenu Labe, píše o tom Deník.
1: Sport.
0: S turnajem ATP v Šanghaji se loučí tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Jeho cesta se uzavřela v 8. finále. Aktuálně 15. hráč světa nepotvrdil roli favorita a prohrál s Francouzem Žeou po setech 6-7 a 6-4.
1: Počasí.
3: Jaký je výhled meteorologů pro středu? V našem regionu nás čekají nejvyšší denní teploty ve stínu mezi 15 a 18 stupni Celsia, k tomu vyšší oblačnost a sem tam taky dešťové přehánky. Ve čtvrtek a v pátek by už pršet nemělo a provázet nás má nižší oblačnost a i nadále teploty okolo 15 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr.
4: Byly 3 hodiny.

Berani, když něco děláte s nadšením, výsledky se dostaví. Bíci, vaše nápady dneska budou velice kreativní. Blíženci, hlavně si všechno pečlivě zorganizujte. Raci, překážky umíte během chvilky změnit na příležitost. Lvi, ukažte všem, kdo je tady lídr. Pany, neodmítejte komplimenty, ty přece potěší každého. Váhy, od rána budete hýřit optimismem. Štíři, máte jasný cíl a toužíte změnit svůj život k lepšímu. Střelci, vy se dneska doslova stanete miláčkem davu. Kozorozi, dál realizujete své plány a hledáte podstatu věcí. Vodnáři, jako vždycky se dokážete prosadit. A co my ryby? Tak nějak nemáme potřebu neustále něco vysvětlovat a nebo napravovat.

že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu, a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím vás, vaše posluchače.
1: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
2: Maple Bear, jak správně říkáte, někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar. Škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
1: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
2: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
1: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
2: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů značky Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější těch pedagogů, čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřených dveří. V rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
1: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci naslyšenou.
2: Já vám děkuju. Naschledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Česky.

0: španielsky, italsky, nebo i turecky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Haná.
1: Rádio Haná.
0: Rádio pro lepší náladu.

0: počasí.
1: Jaký je výhled meteorologů pro středu? V našem regionu nás čekají nejvyšší denní teploty ve stínu mezi 15 a 18 stupni Celsia, k tomu vyšší oblačnost a sem tam taky dešťové přehánky. Ve čtvrtek a v pátek by už pršet nemělo a provázet nás má nižší oblačnost a i nadále teploty okolo 15 stupňů.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, když něco děláte s nadšením, výsledky se dostaví. Býci, vaše nápady dneska budou velice kreativní. Blíženci, hlavně si všechno pečlivě zorganizujte. Radci, překážky umíte během chvilky změnit na příležitost. Lvi, ukažte všem, kdo je tady lídr. Pany, neodmítejte komplimenty, ty přece potěší každého. Váhy, od rána budete hýřit optimismem. Štíři, máte jasný cíl a toužíte změnit svůj život k lepšímu. Střelci, vy se dneska doslova stanete miláčkem davu. Kozorozi, dál realizujete své plány a hledáte v podstatu věcí. Vodnáři, jako vždycky, se dokážete prosadit. A co my ryby? Tak nějak nemáme potřebu neustále něco vysvětlovat a nebo napravovat.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
4: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

Taky tady před šestou naše středeční ranní topka Brádia Hana. Zdravíme všechny. Přátelé, venku je ještě sice tma, ale my už víme, že vám ten dnešek hezky rozsvítíme. Těšíme se na spoustu skvělých okamžiků, na spoustu skvělých zážitků. Vyskočíme z postele a jdeme si tu středu užít naplno. Máme pro vás taky ten nejlepší hudební výběr i po šesté hodině. Hit za

0: A bude taky jedna speciální novinka, Ray Dalton. Abychom dnes opravdu byli šťastní. Rádio Hana je 5.56.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme pro vás aktuální informace. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O tomto víkendu tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupů do podchodu. Nicméně městská hromadná doprava tu fungovat bude. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obousměrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Bouračka osobního auta se dvěma kamiony. Od nás víte o úmrtí dvou lidí na silnici u Mohelnice. Policie představila okolnosti neštěstí, které se stalo v pondělí odpoledne na silnici 35 na křižovatce mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Podle zjištěných informací 77-letý řidič osobního auta přehlédl a nedal přednost přijíždějícímu nákladňáku Volvo, který jel od Moravské Třebové.
5: V zápěti došlo ke střetu, po kterém bylo osobní vozidlo odhozeno do protisměru. V daném okamžiku projížděl v opačném směru od Mohelnice další kamion značky Scania, se kterým se osobní vozidlo rovněž střetlo. Bohužel i přes rychle poskytnutou první pomoc řidič osobního vozidla i jeho o 3 roky mladší spolujezdkyně na místě zemřeli. Řidič nákladního vozidla Volvo byl se zraněním převezen do nemocnice.
4: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji už za letošní rok zemřelo na silnicích 17 lidí. Výsledky Velké Pardubické potěšily trenéra Stanislava Popelku z Hvozdu na Prostějovsku. Koním z jeho stáje Srdéčko se dařilo. Kůň Angkor Wat vybojoval v hlavním dostihu 3. místo a jeho další svěřenci ovládli cenu Labe, píše o tom Deník.
2: Sport.
4: S turnajem ATP v Šanghaji se loučí tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Jeho cesta se uzavřela v 8. finále. Aktuálně 15. hráč světa nepotvrdil roli favorita a prohrál s Francouzem Žeou po setech 6-7 a 6-4.
2: Počasí.
6: Jaký je výhled meteorologů pro středu? V našem regionu nás čekají nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia, k tomu vyšší oblačnost a sem tam taky dešťové přehánky. Ve čtvrtek a v pátek by už pršet nemělo a provázet nás má nižší oblačnost a i nadále teploty okolo 15 stupňů.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.
0: Dobré ráno, za pár vteřin už bude 6 hodin, tak vás nahané všechny zdravíme.

0: opravdu je jenom na nás, jaké barvy a tvary na něj dneska hodíme, jestli to bude spíš Picasso anebo Rembrandt. Tak hlavně žádné mračení, máme úsměv na tváři a jde se na věc. Za chvilku se taky společně mrkneme do kalendáře. A teď už posíláme Evu Farnou a přejeme krásné středeční ráno. 6 hodin, skoro 7 minut.
1: Rádio Hana.
2: Mám prostě

0: tohle je středeční ranní Top Camp s Rádiem Hana. Nejlepší hudební výběr a vždycky po ránu taky nejlepší a nejzásadnější informace. Před půl sedmou samozřejmě počasí, ať víme, jak bude, taky aktuálně doprava, ať víme, jak se jezdí. No a teď už se taky dozvíme, proč bychom třeba dneska měli všichni poctivě nosit papuče. Je 6 hodin a 13 minut.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme tady středu, 14. října, je takzvaný papučový den na podporu klasických i mobilních hospiců v rámci projektu Dožít doma CZ. Takže vyfotíme se v papučích a sdílíme tohle důležité téma dál. Narozeniny má dneska supermodelka Daniela Peštová, taky kráska, která vyhrála Miss v roce 98, to je Kateřina Stočesová. A ročník 1992 je zápasník MMA Jiří Procházka. Narozeniny má dnes také britský hudebník Cliff Richard a svátek má každá Agáta. Tak všechno nejlepší a my už posíláme taky dnešní sváteční hymnu.
2: Detektivko, máme případ.
3: Co se stalo?
2: Někdo dneska slaví svátek.
3: Máme podezřelou?
2: Máme. Agátu!
3: Tak jí okamžitě
4: pogratulujte!
2: 14

0: But vyřešen!
1: Agáty, všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

Vaše úspory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Tak tohle je nahané Američan Ray Dalton, který chce prostě být jenom happy. I just wanna be happy. Aktuální čas 6.23. Zdravíme všechny, sledujeme půlčasí od samého rána. Ojediněle to na Moravě může být s nějakou tou přehánkou, jinak čekáme postupně spíš polojasno s trochou mraků a teploty by dneska měly být trošku vyšší než včera. Nějakých 12 až 16 stupňů. Tak uvidíme, kam se to až vyšplhá. Máme pro vás taky aktuální dopravu.
1: Doprava.
0: Tak v Olomouci už se chystáme na jednu větší uzavírku na ulici Krapková, která se zavře na celý měsíc. Začne to celé v pondělí 26. října. Důvodem je rekonstrukce plynovodu, tak se na to připravíme. Jinak aktuálně policejní hlídka v Hranicích na Smetanově nábřeží a v Kroměříži ve Vážanech, kousek od toho domova pro seniory, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.
0: Nahane si samozřejmě dál, hrajeme ten nejlepší hudební výběr, ať máte taky to nejlepší středeční ráno. 6.25, teď už posíláme Ace of Base.

0: Dnešní ráno vám všem přeje Rádio Hana. A za chvilku to s námi bude třeba taky Justin Timberlake. Je 6 hodin 31 minut, ano, už bylo 6:30. My dospěláci chodíme do práce, naše děti chodí do školy a dneska si představíme jednu poměrně neobyčejnou školu, která možná nabízí něco víc než běžné vyučování. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci, Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím vás i vaše posluchače.
2: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
3: Maple Bear, jak právě říkáte, někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar. Škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
2: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
3: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
2: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
3: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů značky Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější, těch pedagogů. Čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřených dveří. V rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
2: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci naslyšenou.
3: Já vám děkuju. Naschledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: 7:45, tohle je vaše ranní rádio Hana, naše ranní topka. Ano, máme pro vás teď nabídku velmi kvalitního wellnessu. Vlastně je to ten nejlepší a největší wellness na našich horách s rádiem Hana úplně zadarmo tento týden do pátku. Rozdáváme totiž v naší ranní topce volné vstupy na pohodovou rodinnou jízdu nebo na neomezenou romantiku pro dva vždycky mezi 8 a 9. Takže určitě poslouchejte dál. Naše ráno je top. Víc informací se dozvíte na radiohana.cz a třeba taky na našem Facebooku. Za okamžik je tu Phil Collins a teď už taky posíláme zpěvačku, která se jmenuje Dua Lipa. Je tady, my vám přejeme dobré ráno.
1: Tady je Radio Hana.

0: doma, v práci nebo na cestách. Je tu pro vás a s vámi středeční ranní topka Rádia Hana. A otázka zní, jestli pak už se po volbách rýsuje nějaká ta koalice, třeba v Olomouci nebo v Prostějově. To si určitě povíme ve zprávách ještě před sedmou, tak zůstaňte s námi. No a teď už tady máme našeho oblíbeného zpěváka, který je vlastně neustále v Zenu, protože celkem dost času tráví na Sardinii. A to je prostě ráj na zemi. Teď tady u nás nahané Mikael. Je 6.51, tak dobré ráno.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.
3: Čau, tady je Mikael. Tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: na Hané Karan Ramirez, vzpomínka na devadesátky, za chvilku aktuální zprávy, v nich tedy mimo jiné hlavní téma samozřejmě volby a taky se dozvíme, že ty komunální a senátní nejsou vůbec levnou záležitostí. Kolik nás to stálo, jaký je to ranec, to se dozvíme už za okamžik. A po 7. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude určitě Ingrid. Dáme taky No Name. Nebo nám ke snídani zaspívá Luis Capaldi. Zprávy jsou připravené dřív než ostatní. Rádio Hana, teď je 6.56.
2: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: S námi víte, co se děje? Pojďte si poslechnout zprávy. Je středa 14. října. Pojďme do Olomouce, kde po komunálních volbách postupují vyjednávání. Hnutí STAN zahajuje jednání o koalici s Pro Olomouc, KDU-ČSL společně a Milujeme Olomouc. Primátorský post by obsadil Marek Zelenka ze STAN. Pokud dojde k dohodě, vznikající pětičlenná koalice bude mít v 45členném olomouckém zastupitelstvu většinu 25 mandátů. V olomouckých volbách vítězné hnutí ANO, které na zdejší radní vládlo doposud, pak zamíří do opozice. Vývoj situace dál sledujeme. A co v Prostějově? Zde jsou zatím povolební vyjednávání bez posunu. Novou radniční koalici se snaží sestavit jednak vítězné uskupení na rovinu a také v pořadí druhé hnutí ANO, které dosud stálo v čele radnice. Jak se budou dál povolební vyjednávání v Prostějově vyvíjet, pro vás budeme sledovat. Jinak volby jako takové zatěžují státní kasu. Náklady na letošní komunálky a senátky vzrostly oproti minulému období o pět a přesáhly miliardu korun. Úspory do budoucna by mohly přinést menší volební komise či online hlasování, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
3: Až na druhé místo se prostřílela sportovní střelkyně Veronika Blažíčková. Na světovém poháru v Káhiře česká závodnice dobila stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé. Gratulujeme.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že zatím to teplotně ujde. Tento říjnový týden můžou být rána místy ještě lehce mrazivá, odpoledne ale budou teploty na Moravě v průměru kolem 14-15 stupňů, až v neděli to spadne na 12. Výhledově příští týden po ránu zhruba 6, denní teploty nejčastěji do 15 stupňů, postupně kolem 13. Na říjen zatím docela dobré, anebo jak to vidíte vy?

0: Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková ranní doprava. Nehodu máme v Olomouci Hejčíně na ulici Tomkova a silnější provoz na Kosmonautů anebo na Svodnosti. A máme taky hlášenou policejní hlídku v Kroměříži ve Vážanech, kousek od toho domova pro seniory. Tak ať všechno funguje. V autě spojka, brzda, plyn a na křižovatce hlavně semafory. Dál vám přejeme šťastnou cestu s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Teď je přesně 7 hodin, je s vámi středeční ranní topka Rádia Hana. Dneska máme 14. října, kdyby něco, svátek má každá Agátka, tak nezapomeneme popřát a posíláme samozřejmě taky dál ten nejlepší hudební výběr. Teď už je tady Amy Grant, tak dobré ráno.

0: to už vlastně máme. Je to Rádio Hana a ten nejlepší hudební výběr non-stop. Za chvilku No Name nebo Imagine Dragons. No a za chvilku taky přidáme i dnešní horoskopy, které budou plné optimismu, kreativity a nadšení. Tak poslouchejte dál. Rádio Hana je 7 hodin a 7 minut. Dobré ráno.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: příležitost. Lvi, ukažte všem, kdo je tady lídr. Pany, neodmítejte komplimenty, ty přece potěší každého. Váhy, od rána budete hýřit optimismem. Štíři, máte jasný cíl a toužíte změnit svůj život k lepšímu. Střelci, vy se dneska doslova stanete miláčkem davu. Kozorozi, dál realizujete své plány a hledáte podstatu věcí. Vodnáři, jako vždycky se dokážete prosadit. A co my ryby? Tak nějak nemáme potřebu neustále něco vysvětlovat a nebo napravovat.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Mellory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
4: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilotujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
6: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
5: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
6: Jsme v tom všetci spolu.
5: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Jsme Rádio Hana.

0: Jsme tu s vámi a pro vás středeční ranní Topka rádia Hana. Zdravíme, je 7.25, to je aktuální čas. Teď po ránu ještě máme venku docela šedo a zamračeno. Občas prý může i sprchnout, takže na tu cestu do práce nebo do školy radši vezmem deštník sebou. Jinak během dne budete oblačnosti méně. Počítáme s tím, že nakonec bude polojasno jenom s trochou mraků a odpolední teploty nejčastěji kolem 14-15 stupňů. Takhle by to mělo být dnes, zítra a taky v pátek. Doprava. Je tu i aktuální ranní doprava. Nehoda se dořešuje v Olomouci, v Hejčíně, na ulici Tomkova. Jinak silnější provoz máme hlášený na Lipenské, Chválkovické, na Velkomoravské a taky na Sokolovské. Policejní hlídka aktuálně na ulici Pastérova u Senima a nebo taky na D1 mezi exity Přerov a Říkovice. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

čas 7:26. Za malou chvilku, za pár minut si povíme, o čem je vlastně dneska takzvaný papučový den a bude i podzimní moda, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.

0: Je půl osmé, k tomu dvě minuty. Tohle je naše středeční ranní topka na Hané. Za chvilku tady budou třeba Matky na tripu nebo Rozkvetlé památky. Určitě poslouchejte dál. A jenom připomínáme, že dneska je 14. října, je takzvaný papučový den na podporu klasických a také mobilních hospiců. Dobře, papuče už teda máme, OK. A co si oblékneme dál? Tak s tím vám samozřejmě Hane poradíme.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Taky se vám s příchodem chladných dnů nechce soukat do těsných džínových kalhot? Máme tady pro vás skvělou zprávu. Hlavním trendem letošní podzimní sezóny je totiž takzvaný Grandpa Core, neboli styl našich dědečků a babiček. Ano, nosí se přesně to, co známe od prarodičů, tedy poctivé pletené vesty, hřejivé manchestráky, velké oversize svetry a volná saka. A co se týče barev, zapomeňte na nudnou černou. Podzim ovládá čokoládová hnědá a taky skořicová. Takže pravidlo letošního podzimu zní, čím měkčí a vrstvenější outfit máme, tím víc jsme in. A navíc nám nebude foukat za krk a na záda. Tak si připravíme teplý svetr a užíváme si podzim v pohodlí a s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu ráno.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
6: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
9: Veď predsa je, že sa radovať smie.
8: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
10: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
8: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže?
12: Máme je v TUI.
11: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
12: Máme je v TUI.
11: Mallorca a její Tyrkysové moře?
12: Máme je v TUI.
11: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
12: Máme ho v TUI.
11: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
12: Máme v TUI.
11: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Tady je Rádio Hana.

8. Je s vámi Rádio Hana, ano, všichni jsme spolu na té správné hanácké vlně a taky všichni víme, kde se skvěle pobavíme. My vás zveme například do Olomouckého divadla Tramtárie. Dneska jsou tady Matky na tripu. V pátek je to kabaret Nahatý Shakespeare. Jinak v Olomouci taky máme rozkvetlé památky až do neděle. Nazdobená je například Vila Prima Vesy anebo kostel svatého Michala. A zdravíme ještě do Zábřehu, kde bude ve čtvrtek hodně veselo. Dorazí Jiří Kurhut a jeho varieté. Jo a v pátek mám v Zábřežském kulturáku koncert Kateřina Marie Tichá. My samozřejmě na Hané jedeme dál, hrajeme si ten nejlepší domácí výběr, teď už s kapelou Miraj. Chystáme pro vás taky zprávy, aktuálně počasí i dopravu z našeho regionu. Všechno bude. Za necelou minutu, už taky 7:45, tak přejeme dobré ráno.

0: všelijaké. Po ránu ještě může místy někde trochu pršet, ale během dne se ukáže taky sluníčko. To je prý jistota. Za okamžik jsou to taky zprávy před osmou, v nich mimo jiné ještě komunální volby a nebo třeba taky umělecké záplaty a mozaiky, které máme v Olomouci na tabuláku. Podrobnosti se dozvíme už do 3 minut.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.
0: Hezké ráno a posíláme další muziku. Je tady George Ezra, Rádio Hana, středa 14. října.

0: Za okamžik nahané ve zprávách informace z regionu, ale třeba taky virus, který se prý může šířit mezi chytrými spotřebiči. Ano, tak to jsou AI novinky ze světa. Bude tady samozřejmě varování, ať víme, na co si dávat pozor. A po 8 hodině tady u nás nahané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme Michaela Jacksona. Budou Kabáči. Nebo taky novinkový Joe Jonas. A hlavně po 8 hodině taky naše speciální wellness soutěž, tak určitě zůstaňte s námi. Rádio Hana je 7.56.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Děkujeme, že jste si nás naladili. Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Je středa 14. října. Součtovou chybu řeší po volbách Piráti v Olomouci. Jak píše deník, do voleb šli v koalici s TOP 09 a Zelenými a mandát získali tři kandidáti TOPky, ovšem došlo k chybě v součtu. V trojici měl být Pirát Roman Koutek. Volební koalice to chce řešit soudně.
6: Olomouc aktuálně.
5: Umělecká záplata rozbitého chodníku v Junácké ulici na Tabulovém vrchu v Olomouci. Street artový umělec Matěj Krajíček tu opravil díru v chodníku dopředu domluvenou barevnou mozaikou s názvem Tabulák není tabu. I tak se dá opravit poškozený chodník. Na 3/4 hodiny se včera zastavil provoz na železničním koridoru u Přerova. Technici správy železnic museli prověřit troleje kvůli možnému poškození. Vše dopadlo dobře a železniční provoz se u Přerova rozjel po 22. hodině. Virus, který se může šířit mezi chytrými spotřebiči. Společnost Anthropic varuje před AI červy, kteří by se mohli samostatně šířit mezi domácími smart spotřebiči. Jde o budoucnost v řádu měsíců. Odborníci zatím nemají jasno, jak a co budou tito AI červy ve spotřebičích dělat a nebude snadné ani jejich zastavení, píší novinky.cz.
3: Sport.
5: A další výhra pro hokejisty Pardubic v Lize mistrů. V posledním 6. utkání základní části přemohli švédský tým Växjö a Lakers 2-1 v prodloužení a připsali si 5. vítězství. Oba týmy již hráli s jistotou postupu do play-off.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě to ještě místy může být s deštěm nebo s přehánkami. Srážkové úhrny ale budou docela nízké. Jinak během dopoledne má oblačnosti ubývat, takže postupně se prosadí polojasné nebe s trochou mraku. Teploty budou odpoledne většinou stejné anebo o trochu vyšší než včera. Vystoupí na 12 až 16 stupňů. A takhle by to mělo být i zítra a v pátek. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že silnější provoz máme aktuálně v Olomouci, na Lipenské, na Chválkovické, Velkomoravské, na Pražské anebo taky na Sokolovské. Zdržení je zhruba nějakých 3 až 5 minut. Jinak policejní hlídky aktuálně nemáme nikde hlášené, ale podíváme se do Prostějova, kde máme uzavírku na ulici Šárka a Okružní a platí to až do konce roku kvůli stavebním pracem. Objížďka není stanovená, tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kam.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.
0: Ahoj a dobré ráno všem. Tady u nás na Hané bylo 8 hodin. A tohle už je Lily Ellen. Oh,

Thriller. Dobré ráno všem, co už makají na 100%. Je tady nový den s Rádiem Hana. Já doufám, že to nebude žádný horor. My máme od rána úsměv na tváři. Za chvilku taky mrkneme do našeho kalendáře a pošleme sváteční hymnu všem agátkám. Na to si rozhodně počkejte. No a teď už s námi posvídá taky Američan Joe Jonas, který má muziku v genech, protože pochází z hudební rodiny. To se někdo má. Rádio Hana je 8 hodin a 7 minut. Hezké ráno.

0: klasických i mobilních hospiců v rámci projektu Dožít doma.cz. Takže vyfotíme se v papučích a sdílíme tohle důležité téma dál. Narozeniny má dneska supermodelka Daniela Peštová, taky kráska, která vyhrála Miss v roce 98, to je Kateřina Stočesová. A ročník 1992 je zápasník MMA Jiří Procházka. Narozeniny má dnes také britský hudebník Cliff Richard a svátek má každá Agáta. Tak všechno nejlepší a my už posíláme taky dnešní sváteční hymnu.
1: Detektivko, máme případ.
2: Co se stalo?
1: Někdo dneska slaví svátek.
2: Máme podezřelou?
1: Máme. Agátu!
2: Tak jí okamžitě pogratulujte!

0: vyřešen.
1: Agáty, všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
3: Brašovské aragonitové jeskyně jsou jedinečným evropským systémem. Vznikl působením atmosférických a minerálních vod, vystupujících z obrovských hloubek ve vápencích. Uvidíte vzácný aragonit, raftové stalagmity, sintrové povlaky, ale neuvidíte to, když nepřijdete. A to by byla škoda.
4: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
5: Dva McPops nestačí. Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Zbláznili jste se?
11: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
15: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš,

0: že nízké ceny
1: tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Je 8 hodin a 26 minut, tak tohleto je středeční ranní topka tady u nás na rádiu Hana. O mrkném počasí na Moravě postupně má ubývat oblačnosti, mělo by ubývat i přeháněk, pokud někde poprchává, takže dneska by nakonec mělo být polojasno, s trochou sluníčka, s trochou mraku a odpoledne nějakých 14-15 stupňů, vlastně nejenom dnes, ale taky zítra a v pátek. Doprava. Máme tady pro vás taky aktuální dopravu Olomouc, pozor, Lipenská, směr Hodolanská centrum, tady je to totálně zasekané. Jak nám hlásí například posluchač Standa nebo Tereska, u kasína je totiž zúžení, tak to tady jede fakt pomalu, to zdržení může být i na nějakých 15 minut. Jinak policejní hlídku máme v Olomouci na Brněnské, v Bystrovanech na tom kruháči a hlídka taky na D1 na exitu Hulín Západ a nebo přímo v Hulíně na Holešovské. Tak přejeme šťastnou cestu, hlavně ať je to bez nehod, bez pokut a taky bez kolon.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 3 minuty bude 8:30. Dobré ráno.
2: Rádio Hana.

0: Nahané 8 hodin a 32 minut. Dobré ráno, wellness, wellness, wellness. Ano, tahle ta soutěž tady bude už za pár minut, už se to blíží. Teď si ovšem dáme ještě nějaké ty praktické informace. Zatímco my dospěláci chodíme do práce, tak naše děti chodí do školy a my si dneska představíme jednu celkem neobyčejnou školu, která nabízí i něco jiného než běžné vyučování. Rozhodně poslouchejte dál a dozvíte se víc chvilku po 8:30. Jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím vás i vaše posluchače.
2: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
3: Maple Bear, jak správně říkáte, někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar. Škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
2: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
3: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
2: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
3: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů značky Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější, těch pedagogů, čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřených dveří, v rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
2: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci naslyšenou.
3: Já vám děkuju. Naschledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
5: 4 cm? To ani nepoznáš.
4: Pozor, 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc. To už fakt poznáš. Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
6: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
9: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
10: Ti kyberšmejdi zase nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
11: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
12: Zlato, co máš dneska v plánu?
13: No přece všechno.
14: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
15: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu.

0: Tak jsme tu s vámi a pro vás, Rádio Hana. Mimochodem tento týden pro vás taky máme nabídku kvalitního wellnessu. Ano, jistě, je to ten nejlepší a největší wellness na našich horách. S Rádiem Hana si ho můžete užít úplně zadarmo. Rozdáváme speciální poukázky do pátku v naší ranní topce vždycky mezi 8 a 9. Tak nám zavolejte. 585 22 55 88. Mimochodem dneska to bude romantika ve dvou.
1: Rádio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: Je 8:45, tohle je Rádio Haná a teď je tu taky naše reklamní soutěž Melody, vždycky po ránu mezi 8 a 9. Nápovědu k našim otázkám taky pravidelně hledáme na www.melody.cz. Rozdáváme na střídačku nekonečnou romantiku pro dva nebo parádní rodinnou jízdu. Já mám teď na drátě Moniku ze Šumperka. Moniko, zdravíme vás, dobrý den, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Já jsem to vlastně popletla. Já jsem před chvilkou říkala, bude to ta romantika ve dvou. A ty říkám, ne, je to vlastně ta rodinná vstupenka. Co jsi řekla ty, Moniko?
1: Že je to super, protože to já chci.
0: To ty chceš? No, jenže ještě to nemáme, že?
1: No,
0: rodinná vstupenka,
1: nemáme.
0: Ještě zabojujeme. Pro dva dospěláky, pro dvě děti je to na 3 hodiny do vodního světa za 1390. Prostě úžasná. Fakt pohodička s celou rodinou. A my se dneska, Moniko, ptáme, kolik tobogánů najdeme ve vodním světě Melody Aqua & Spa na Dolní Moravě? Máme teda na výběr, je tam jenom jeden tobogán, nebo za B, je tam těch tobogánů 69, a nebo za C, jsou tam 3 tobogány, tak co myslíš, která ta odpověď je správně, kterou bys tak jako pocitově vybrala?
1: Já si myslím, že je to C, že tam jsou 3 tobogány.
0: 3 tobogány je samozřejmě správně, takže gratulujeme. Raduje se celá Haná, jinak já jenom prozradím, že ty 3 tobogány, když bychom je dali za sebe, tak mají přes 270 metrů, tak ale to bude fakt jízda, Moniko, co?
1: Ježišmarja, no to budou mít kluci radost.
0: Kluci, to znamená synáčkové?
1: Synáčkové, no, oni tady tohle zmůžou.
0: Tak budeme pozdravovat, řekněme konkrétně, synáček 1, synáček 2?
1: Lukáš a David.
0: Tak moc zdravíme, gratulujeme, protože rodinná vstupenka do Melody Aqua & Spa na Dolní Moravě. Moniko, tahle ta poukázka už je prostě vaše.
1: Paráda, děkuju moc.
0: Další reklamní soutěž Melody, zase zítra další kolo, tak se budeme těšit. Moniko, gratulujeme, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
2: Tady je Rádio Haná. Objevte Melody Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melody.cz. To nejlepší pro ty nejlepší.
3: Rádio Haná
2: a ranní topka.

0: Na Hane Mike and the Mechanics Looking Back Over My Shoulder, tak po 9. hodině to vlastně bude taky něco jako takový pohled zpátky. Čeká nás procházka pamětí, celou hodinu songy a vzpomínky z jednoho roku a dneska konkrétně to budou mega hity milénia. Moc se na to těšíme. Tak co si dáme po 9. hodině?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Natasha Bedingfield. Taky Dan Bárta. A nebo Anastasia. Procházka pamětí, jako vždycky, mezi 9. a 10. A teď už taky zprávy, počasí, doprava. Radio Hana je 8.56.
2: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Právě teď a pro vás další aktuality. Nové kroky ke vzniku vodáckého kanálu v Olomouci. Rada města projednala včera technickou dokumentaci sportovního kanálu, který má vzniknout na Mlýnském potoce u Sokolovny. Nyní dojde k jednání s vlastníky sousedních pozemků.
5: Olomoucko aktuálně.
4: Mívalové dělají potíže na Olomoucku. Jsou přemnožení, ztrácejí plachost a z lesů se stěhují k obydlím. V obcích jako Majetín drancují kůrníky a pronikají i přímo do domů za snadnou potravou, informuje o tom TV Nova. Protože mívalové v české přírodě nemají přirozeného predátora, regulují jejich stav myslivci. Letos na Olomoucku ulovili přes 100 jedinců, z toho téměř polovinu v okolí Majetína, Charvátů či Grigova.
5: Prostějov aktuálně.
4: Mistrovství Evropy bude hostit Prostějov. Tento pátek tu odstartuje základní skupina evropského šampionátu v korfbalu. Čeští reprezentanti této dynamické míčové hry se utkají v hale Sportcentra postupně s Irskem, Anglií a Walesem.
3: Sport.
4: České fotbalistky v odvetě semifinále baráže o mistrovství světa prohrály venku se Skotskem 2-3 a po domácí porážce 0-2 tak na šampionát nepostupují. České fotbalové reprezentantky tak dál čekají na svou první účast na velké akci.
3: Rádio Hana.
6: S námi máte přehled i ve středu.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že zatím to teplotně ujde. Tento říjnový týden můžou být rána místy ještě lehce mrazivá, odpoledne ale budou teploty na Moravě v průměru kolem 14-15 stupňů. Až v neděli to spadne na 12. Výhledově příští týden po ránu zhruba 6, denní teploty nejčastěji do 15 stupňů, postupně kolem 13. Na říjen zatím docela dobré, anebo jak to vidíte vy?
7: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme celkem komplikace na Lipenské, směr Hodolanská a centrum, ano, je to tady zasekané, u kasína je totiž zúžení, tak to tady jede celkem dost pomalu, pozor na to. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci, kousek pod Frstrovkou, na ulici Dvořákova, anebo taky na D1, na exitu Hulín Západ. Jsme moc rádi, že s námi dál jedete na té správné vlně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Přednášky, semináře a každodenní kontakt se studenty. V čem vás mladá generace inspiruje? Co se vám na ní líbí?
1: Co mě na nich překvapuje, mám na nich rád a doopravdy je to obdivující, tak je ta svobodomyslnost. To my jsme neměli. My, generace čtyřicátníků, pokud se nám něco řeklo, pan učitel, paní učitelka, tak bychom to bez výhrad respektovali. Pokud jsme byli někam postaveni, tak jsme tam stáli 4 hodiny a pan učitel a paní učitelka nás našli. Ti mladí jsou jiní a zaplať pánu bohu za to, že takový jsou, protože oni se zejména ptají po podstatě věcí. Ptají se proč, k čemu mi to bude, co s tím můžu udělat. Ptají se i mě, takže já takhle musím samozřejmě reagovat. A my takový jsme doopravdy nebyli. Takže myslím si, že tohleto je jejich veliké, veliké plus.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Tohle je Rádio Hana.

These words I love you. Tak tohle je Nahané Natasha Bedingfield. Nahané milujeme. Procházku pamětí vždycky mezi 9. a 10. Nejlepší hudební výběr z jednoho konkrétního roku a k tomu taky ty nejlepší vzpomínky. Dneska tu s námi bude taky nerozlučná dvojka Vojta Kotek, Jirka Mádl. Otázka zní, co to vlastně bude. Jestli rapťáci, snowboardáci nebo podvraťáci. Napovídám Dan Bárta, jinak s námi dnes také Lucie v opeře, což je záznam z živáku. Vracíme se do roku, kdy vychází DVDčko s tímhletím koncertem. Je tam i spousta hostů, spousta účinkujících, ať už jsou to Bambini di Praga nebo symfonický orchestr. Takže tady je Lucie, tady je skamedělý dítě, Lucie v opeře. Co myslíte, do kterého roku se vracíme?

Tohle je nahané Britney Spears. Její Every Time, tohle je taky naše procházka pamětí, megahity milénia. Otázka zní, do kterého roku se vlastně vracíme. Díky, že

0: vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho. To mě konkrétně nejvíc.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
1: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
6: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
10: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: ty u cihelny a policejní hlídku můžem určitě potkat teď v Březové nad Svitavou na Brněnské. Tak si na cestách dávejte pozor a dál si s námi užívejte Procházku pamětí.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana.
3: Procházka pamětí.
2: Hrajeme megahity tohoto milénia.

0: When I am standing on my head, you are crazy smiling. Tohle nám zpívá Dan Bárta tady u nás na Hané v Procházce pamětí. Celou hodinu songy a vzpomínky z jednoho konkrétního roku. Tenhle ten song taky z jedné konkrétní teenagerovské komedie. Já doufám, že už neváháte, že jsou to jasní souborďáci. A mimochodem je tady jedna perlička, jak Jirka Mádl vlastně ukecal tu svoji roli, protože když dorazil na konkurs na otázku režiséra, jestli umí jezdit na prkně, řekl, že samozřejmě jasně, naprosto v pohodě, přitom na snowboardu v životě nestál. No a pak ta jeho začátečnická nešikovnost zafungovala, protože pády na svahu vlastně Jirka Mádl vůbec nemusí hrát. Bylo to naprosto autentické. Takže dneska mimo jiné i snowboardiáci. V Procházce pamětí, co myslíte, který je to rok?
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
10: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
9: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
10: Jsme v tom všetci spolu.
9: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.

Left Outside Alone, tak to je naprosto neuvěřitelný chraplák, zpěvačka Anastasia. S námi dnes také v Procházce pamětí na Hané. Nejlepší songy, nejlepší vzpomínky z jednoho konkrétního roku a už za okamžik tady bude taky jeden speciální hudební projekt zo Slovenska, projekt G8. Bude to Igor Tymko s No Name, Miko Hladký za skupinu Gladiátor, Rasťo Kopina, Noc a deň, Vratko Rohoň, tak to je Iné kafe, Kuli, za Desmod, Peter Kuko, Hrivňák, Horký že slíže a tak dále a tak dále. Prostě je to naprosto úžasná věc, naprosto úžasná vzpomínka, kterou milujeme a vrať trochu lásky mezi nás.

0: Day, Kelly Clarkson a další mega hit Millenia, který patří do dnešní procházky paměti. Hrajeme si songy z jednoho konkrétního roku, vracíme vaše vzpomínky. I s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem dneska řádíme na svahu, taky s Danem Bártou. Ano, dneska jsou to i jasní snowboardiáci a další skvělé herecké obsazení. Pavla Tomicová, Jirka Langmajer. Tak co myslíte, do kterého roku se vlastně dneska vracíme?
1: Tady se našim hostům rozbil babysitting, tak si ho můžete opravit.
2: Normálně hledáme ty koule.
3: Počkej. Jste jim poprskal boty.
4: No to mě konkrétně nejvíc.
5: Rádio Hana a Procházka paměti.
6: Dnes je to rok 2004.

0: stále bude milována. Tohle to zpívají Maroon 5 v dnešní procházce paměti. Dneska konkrétně vzpomínkám na rok 2004. A já už zdravím tady u nás ve studiu na konci procházky paměti Majdu. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak my máme dnes mimo jiné i velmi zajímavé téma na našem rádiovém Facebooku. Vlastně ta AI, umělá inteligence, neustále hýbe světem a my se jí ptáme na nejrůznější věci. Vy máte za úkol zeptat se, jací byste byli podle AI v 80. Já to mám za pár. Ty to máš za dlouho, ale je pravda, že třeba na Facebooku píšete, že AI vás v 80. vyhodnotila jako mentálně bystrou a plnou nadhledu. To by se mi taky líbilo, nebo že třeba budu stále elegantní. To bych podepsala. Jaká bude Majda v 80 podle AI?
1: Hele, tak já jsem to zadala a měla bych být moudrá a nad věcí. A údajně bych se měla snažit držet krok s dobou a když se mi to nebude dařit, tak to budu ignorovat s grácí.
0: Výborně, takže přátelé, můžete si to vyzkoušet s AI, s umělou inteligencí. Přihoďte váš komentář na Facebook Rádia Hana, budeme rádi. A po 10. hodině na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Anaka. Taky Bee Gees. Nebo Ava Max. Zprávy máme dřív než ostatní, takhle to u nás chodí. Rádio Hana teď je 9.56.
3: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
4: Bude 10 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Děkujeme, že nás posloucháte. Začínají zprávy. Zavítáme nejprve na Olomoucko. Policie odložila prověřování starostky Majetína Miroslavy Zavadilové v souvislosti s květnovým kyberpodvodem. Připomeneme, že pachatelé vydávající se za policii a Českou národní banku vylákali přístup k převodům z účtů a ukořistili asi 4 miliony korun. Starostka se podle vyšetřovatelů trestného činu nedopustila. Obec Majetín podala proti tomuto rozhodnutí stížnost, ale státní zastupitelství je zamítlo. Rozhodnutí je tak pravomocné. Obec nyní řeší náhradu škody. Novinky pro cyklisty v Přerově. Cyklostezku mezi ulicemi Užebračky a Lipnická čeká od pondělí 19. do středy 21. října oprava. A proč? Asfaltový povrch cyklostezky narušily kořeny okolních stromů. Úprava dopravního režimu v Kroměříži. V ulicích Smetanová, Usípek a Štěchovice začne od soboty 17. října platit jednosměrný provoz, a to směrem od ulice Generála Svobody. Cílem je zklidnění dopravy u základní školy Usípek. Paliva v Česku zdražují. Ministerstvo financí na dnešek zvýšilo cenové stropy paliv, které stát zavedl ke snížení už delší dobu vysokých cen. Strop nafty vzrostl o 25 haléřů na maximálně 48 korun 61 haléřů za litr a strop benzínu o 36 haléřů na maximálně 47 korun 21 haléřů za litr.
4: Sport.
6: Česká reprezentace v inline hokeji zvládla vítězně i své poslední čtvrté utkání v základní skupině B na mistrovství světa v Paraguaji. Přemohli jsme 4-0 Kolumbii a jsme první ve skupině a jdeme do vyřazovací fáze.
4: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě to ještě místy může být s deštěm nebo s přehánkami. Srážkové úhrny ale budou docela nízké. Jinak během dopoledne má oblačnosti ubývat, takže postupně se prosadí polojasné nebe s trochou mraku. Teploty budou odpoledne většinou stejné anebo o trochu vyšší než včera. Vystoupí na 12 až 16 stupňů. A takhle by to mělo být i zítra a v pátek.
4: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Bylo, nebylo, auto se rozbilo. Odstavené vozidlo s poruchou teď máme na silnici 55, Olomouc, Velký Týnec. Jinak v Olomouci na Týneckém taky máme hlášenou hlídku za sklady Kauflandu. Kontrola je taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova, v Hulíně na Záhlnické a nebo v Kroměříži na Hulínské. Tolik tedy naše blesková doprava a my už jedeme dál.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio, rádio.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, máte nějaký koníček nebo vášeň, o které většina lidí z vašeho okolí vůbec neví?
1: Tak možná to tak nevypadá, ale jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem hrál basket, ten hrají dodnes se staršíma pánama. Hrají intenzivně tenis, mám rád zimní sporty, takže jako byl hodně sportu jsem vyzkoušel, vždycky jsem se dostal, řekl bych, na průměrnou, možná někde trošku nadprůměrnou úroveň, ale sport mě opravdu celý život baví.
0: Jaká je nejlepší rada do života, kterou jste kdy dostal třeba od rodičů, prarodičů či přátel a která vás dodnes provází?
1: Já jsem měl velmi krásné dětství a samozřejmě měl jsem kolem sebe rodiče, tetu, strejdu, prarodiče a celá rodina kladla velký důraz jednak na vzdělávání a jednak na volný čas, sport a tak dále. Takže nás, mě a i třeba bratrance, nás rodina vedla ke sportu, proto jsme dělali třeba tu košíkovou. Samozřejmě chtěli, aby jsme se uplatnili pak v tom praktickém životě, takže bylo důležité pro rodinu, aby jsme měli kvalitní vzdělání, což si myslím, že se nějakým způsobem podařilo.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu dopoledne.

0: Stayin' Alive, Bee Gees, posloucháte Rádio Hana. Jestli zrovna jedete v dešti a stěrače vám pravidelně pendlují po skle sem a tam, možná se cítíte překvapivě v pohodě. No a to není náhoda. Vědci totiž v jednom z výzkumů změřili, že tenhle rytmický tón v kombinaci s kapkami deště vytváří takzvaný přírodní růžový šum. A ten dělá s naším tělem zázraky, dokáže přirozeně sklidnit nervy a taky srazit náš stresový hormon. A to o neuvěřitelných 18%. Takže jestli vás dneska na cestě potkal slejvák, berte to prostě jako bezplatnou dešťovou terapii. Přejeme vám pohodovou středu a bezpečný dojezd s Rádiem Hana. Do 20 minut se mrkneme na to, kam vyrazit za skvělými akcemi.
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
5: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
6: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drma.

0: unicredit.cz/soutěž.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Rádio Hana.

0: písnička Ordinary World, neboli běžný svět, s námi ho ale běžný mít nebudete. My se pokusíme udělat to, abyste ho měli právě neobyčejný. Například víme o všech skvělých akcích v našem kraji.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Zveme vás třeba do olomouckého divadla Tramtárie. Dneska jsou tady Matky na tripu. V pátek je to kabaret Nahatý Shakespeare. V Hranicích se chystá panelová výstava sakrálních památek, a to s názvem Kamenné nebe na Přerovsku. Na vernisáž zajdeme už ve čtvrtek na Staré radnici v Hranicích. V Zábřehu bude ve čtvrtek taky hodně veselo. Dorazí tam totiž Jiří Krhut a jeho varieté. V pátek má pak v Zábřežském kulturáku zase koncert Kateřina Marie Tichá s kapelou Benjis. Teď už stačí si z našeho přehledu jenom vybrat.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Vy nám dospíval Ed Sheeran jeho písničkou Galway Girl. Eda si teď můžeme poslouchat jen tak zprostředkovaně. V České republice ani v nejbližších zemích teď zrovna žádný koncert naplánovaný nemá, ale pro velké fanoušky zrovna je na americkém turné, takže tam je možné ho slyšet. Nejlepší hudební výběr pro vás máme i po 11. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Hodinku nám

0: Sunday. Ale i mnohem více na vlnách Rádia Hana už po zprávách, které vám posíláme dříve než ostatní, je 10 hodin a 55 minut.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Památky v Olomouci ozdobené květinami k vidění jsou právě teď až do neděle. Během oblíbené akce Rozkvetlé památky spatříme speciální květinovou výzdobu ve Vile Primavesy, v kostele svatého Michala nebo v kapli Božího těla.
1: Šumpersko aktuálně.
3: Kam pak jedete s tím kratomem? Celníci u Šumperka minulý týden odhalili 34 kilo této psychomodulační látky v osobním autě při kontrole. Řidič a spolujezdec tvrdili, že látku koupili přes aplikaci. Co pak s nimi bude?
4: Případ je prověřován pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až 2 roky odnětí svobody. Samotné držení legálně zakoupeného kratomu pro osobní potřebu není automaticky protiprávní. Vždy se však posuzuje množství, původ látky, účel a další okolnosti případu.
3: Říká mluvčí celníků David Kubenc. Otevřený ještě zůstane tunel Hřebeč na silnici 35 u Moravské Třebové. Uzavírka se odkládá na 14. až 17. listopadu. Připomeneme, že důvodem plánovaného omezení provozuje testování a revize protipožárního bezpečnostního systému v tunelu. V Česku máme chuť létat. Počet soukromých pilotů tu vzrostl podle Úřadu pro civilní letectví na 4361, což je asi o tisícovku víc než před 5 lety. Roste i počet malých letadel v Česku. Aktuálně jich tu máme v republice registrovaných přes 3300, píší novinky.cz. A my vlétneme na ledovou plochu hokejové Maxaligy. Dnes se hraje její 12. kolo a do akce jdou i kluby z našeho regionu. Přerovští Zubři hrají venku s Jihlavou a Zlínští Berani doma se Sokolovem. Obě utkání začínají v 17:30.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude v průběhu odpoledne, by se nám měla postupně trhat oblačnost. Také dešťové kapky by měly ubývat. Odpoledne už očekáváme jen málo pravděpodobné přehánky v jeseníkách. Teploty se nám dnes šplhají k 13 až 17 stupňům. Stejné teploty hlásí v Evropě taky Anglie, Holandsko, Řecko nebo třeba Turecko. Ve všech těchto zemích zároveň dnes na obloze taky vládnou mraky.
5: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, jezdíme bez komplikací, jen na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na nájezdu na D46 ve směru od ulice Brněnská. Bouračka 2 osobáků se nám vyšetřuje v Prostějově na Poděbradovo náměstí, je tady uzavřený 1 jízdní pruh, projíždíme opatrně. Víme taky, kde dát nohu z plynu kvůli policii, je to na D1 na exitu Hulín Západ a taky na exitu Přerov a na průtahu v Horní Loděnici. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.
7: Rád bych si koupil cukrovou.

Na rádiu Hana náma právě dohrála Never Ending Story. Jestli přemýšlíte, čím si dneska zpříjemníte polední pauzu, máme pro vás perfektní tip. Na 14. října totiž připadá Mezinárodní den desertů. Takže jakékoliv počítání kalorií nebo výčitky dneska oficiálně počkají až na zítřek. Ať už je to poctivý větrník z cukrárny za rohem, kremrole ke kávě nebo čokoláda, kterou schováváte v šuplíku v kanceláři, dneska si tu sladkou tečku prostě zasloužíme. Dopřejme si trochu radosti a užijme si sladké dopoledne, třeba s rádiem Hana.

0: Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
1: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopírů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
2: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
8: Veď predsa je, že sa rádovať smie.
7: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
9: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
7: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr. Yeah!

0: Hledáš školu, která se přímo specializuje na pomáhající profese a má v regionu skvělé jméno? Přihlas se na obor sociální činnost na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu. V odborném a přátelském prostředí tě naučíme vše od psychologie a komunikace až po praktické pečovatelské dovednosti. Čekají tě souvislé praxe v reálných zařízeních, exkurze i zajímavé školní projekty. Získaná maturita ti otevře dveře do dětských domovů, stacionářů, domovů pro seniory i k návaznému studiu na vysokých školách. Staň se žádaným odborníkem s velkým srdcem. Podívej se na ssspzabřeh.cz. Udělej první krok k profesi, která dává smysl. Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost.
1: Na rádiu Hana ladíme podzim. To je to období, kdy se nám v botníku i ve skříních motá oblečení na léto i na zimu, protože vlastně ještě některé letní kousky využít můžeme. Ráno už je ale docela zima a chce to zase nějakou teplejší vrstvu. Spoustu žen právě na podzim taky mění svůj styl, přikupují novinky do šatníků nebo naopak vyhazují. A právě o novém módním trendu nám teď poví kolegyně Leuška.
2: Rádio Hana. Životní styl.
3: Taky se vám s příchodem chladných dnů nechce soukat do těsných džínových kalhot? Máme tady pro vás skvělou zprávu. Hlavním trendem letošní podzimní sezóny je totiž takzvaný grandpa core, neboli styl našich dědečků a babiček. Ano, nosí se přesně to, co známe od prarodičů, tedy poctivé pletené vesty, hřejivé manchestráky, velké oversize svetry a volná saka. A co se týče barev, zapomeňte na nudnou černou. Podzim ovládá čokoládová hnědá a taky skořicová. Takže pravidlo letošního podzimu zní, čím měkčí a vrstvenější outfit máme, tím víc jsme in. A navíc nám nebude foukat za krk a na záda. Tak si připravíme teplý svetr a užíváme si podzim v pohodlí a s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.
4: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
7: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
6: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
7: Jsme v tom všetci spolu.
6: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
9: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Zbláznili jste se?
15: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
16: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
17: Ještě víc slaného karamelu.
14: Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, latte nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
2: Rádio Hana.

0: Line nám 80-kový Pet Shop Boys a jejich písnička Always on my mind. Na Rádio Haná se společně užíváme tohle středeční poledne. Hrajeme vám na cestu na oběd, k obědu i k odpolední kávě. Máme pro vás prostě jen ten nejlepší hudební výběr a budeme mít i po 12. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšíme se třeba na No Name.
3: Děkujem, že jsi a že jsme spolu.
0: Dáme si taky nejznámější písničku od Škorpíků. No a těšit se můžeme i na znělku z filmu o Jamesi Bondovi Skyfall od Adele. Než to ale rozjedeme, dáme si aktuální zprávy s Tomem Gottwaldem. S námi je totiž máte dříve než ostatní, a to v 11 hodin a 56 minut.
4: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
5: Vítejte u zpráv. Projekt multifunkční arény v Olomouci na Velkomoravském po převzetí územní skupinou Creditas končí. Investor uvedl, že s halou nepočítá a zaměří se na ekonomicky udržitelná řešení lokality, píše o tom Report.cz. Lídr hnutí STAN v Olomouci Marek Zelenka, který dává dohromady novou vládní koalici města, záměr na stavbu nové haly označil pro ČT za odepsaný. Olomouc si tak dál musí na hokej vystačit se 78 let starou plecharénou. Ještě k povolebním vyjednáváním v Olomouci. O vzniku nové koalice jedná hnutí STAN s lidovci pro Olomouc společně a milujeme Olomouc. Současná primátorka za ANO, které volby v Olomouci vyhrálo, oznámila, že hnutí ANO jde v hanácké metropoli do opozice.
6: Bohužel tedy ostatní strany naše vítězství neakceptovaly a složili vlastně koalici bez nás, takže my v této nové koalici nebudeme. Ale odcházíme se styčenou hlavou, protože jsme si vědomi toho, že jsme opravdu odpracovali hodně práce. No a my budeme konstruktivní a nesmlouvavou opozicí.
5: Oznámila primátorka města Olomouce Miroslava Ferancová. Výsledky voleb jsou schválené, ale lze je napadnout. Až do 23. října je možné se obrátit na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních nebo senátních volbách.
2: Sport.
5: Další výhra pro elitní tenistku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou na turnaji WTA ve Wuhanu. Dokázala si poradit 2-1 na sety s Američankou McNellyovou a postoupila do třetího kola. V něm se střetne s Ruskou Schneiderovou.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Odpoledne nám začnou mraky z oblohy ubývat, s nimi postupně odejdou taky přehánky. Trochu nám sprchlo, zahrádkáři na to určitě čekali, podle odborníků to ale pořád ještě nebylo dost, aby to napravilo mimořádně nízké hladiny vody v přehradách a řekách. Chtělo by to vydatné srážky. Podle meteorologů ale od zítřka do neděle nepřijdou nad Hanou vůbec žádné. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, dál jezdíme bez nehod. Připomínáme ale odstavené auto na Krajnici na nájezdu na D46 z Brněnské ulice. Při projíždění tady musíme dávat pozor. Vyšetřování stále probíhá taky v Prostějově v ulici Poděbradovo náměstí u srážky dvou osobáků. Havárie cyklistky se dořešuje v Blansku v ulici Hybešova. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou na D1 na exitu Přerov, na D48 na exitu Bělotín a potkat je můžeme taky v Otrokově v ulici Zlínská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 6. října je s vámi Rádio Hana. Pokud na vás na sítích vyskakuje výraz Hoa Hoa Season, podzim je oficiálně tady. Tenhle podzimní trend vychází z filmu o upírech s názvem Stmívání. Ve snímku je totiž pořádný sychravý podzim a v pozadí hraje ikonická písnička, kde se zpívá právě Hoa Hoa. Dneska je venku ideální počasí na to večer zalézt pod deku a stmívání si pustit. My vám teď hrajeme nejlepší hudební výběr, třeba Adele nebo Black Box. Do 20 minut pro vás budeme mít taky naše kalendárium.
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
9: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Tady je Rádio

0: Na Rádiu Haná vám pravidelně přinášíme přehled o narozeninových oslavencích, no a dnešek nebude výjimkou. Podle vědců by ale o dnešních oslavencích měly vidět hlavně váhy. Náš mozek si totiž nejlépe pamatuje data lidí, kteří se narodili ve stejném období jako my. Ať už jste váhy nebo ne, pojďme si je připomenout. Pouštíme si kalendárium na Rádiu Haná.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme tady středu, 14. října, je takzvaný papučový den na podporu klasických i mobilních hospiců v rámci projektu Dožít doma CZ. Takže vyfotíme se v papučích a sdílíme tohle důležité téma dál. Narozeniny má dneska supermodelka Daniela Peštová, taky kráska, která vyhrála Miss v roce 98, to je Kateřina Stočesová. A ročník 1992 je zápasník MMA Jiří Procházka. Narozeniny má dnes také britský hudebník Cliff Richard a svátek má každá Agáta. Tak všechno nejlepší a my už posíláme taky dnešní sváteční hymnu.
3: Detektivko, máme případ.
4: Co se stalo?
3: Někdo dneska slaví svátek.
4: Máme podezřelou?
3: Máme. Agátu!
4: Tak jí okamžitě pogratulujte!
3: 14. října.

0: vyřešen.
1: Agáty, všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: Ti kyberšmejdi zase nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
8: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: někdy v práci pořádně náročná, my na Rádiu Hana se vámi snažíme zpříjemnit našimi parádními peckami, protože víme, že to někdy může být těžké. Saháme jak do krabičky zlatých hitů, tak do letošních novinek. Zaspíváte si s námi i hezky česky. Od každého prostě máme trošku.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Vlci a Miraj.
3: Jsme jako dva vlci, co byl na měsíc.
0: Taky nám zaspívá Pink. A nebo třeba Michael Jackson. Tohle všechno už vás čeká v další hodince. Teď jsou před námi ale zprávy. Aktuální čas je 12 hodin a 57 minut.
4: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Bude 13 hodin.
4: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
5: Informace pro vás, ať víte, co se děje. Připomínáme případ z Olomouce, který se stal v neděli v tramvaji. Cyklista, který byl s jízdním kolem z tramvaje vykázán, v rozhorčení hodil kus kola po řidičce. Událost je dál v šetření, ale pojďme si ujasnit, co do vozů městské hromadné dopravy v Olomouci nesmí. Dopravní podnik města Olomouce zakazuje přepravu jízdních kol, elektrokol a velkých neskládacích koloběžek nebo elektroběžek, plus předmětů překračujících povolené rozměry. Podrobnosti najdeme nyní v aktuálním článku na webu report.cz. Psí hvězda policie v Olomouckém kraji odchází do důchodu. Známý německý ovčák Umpa Lumpa má zítra poslední službu. Pak bude hlavně na gauči. U policie v Olomouckém kraji slouží od roku 2020 a dopadl 46 pachatelů a 22 osob v celostátním pátrání. Píše o tom deník.
4: Prostějov aktuálně.
5: Mistrovství Evropy bude hostit Prostějov. Tento pátek tu odstartuje základní skupina evropského šampionátu v korfbalu. Čeští reprezentanti této dynamické míčové hry se utkají v hale Sportcentra postupně s Irskem, Anglií a Walesem. Cestovní rekord mimo planetu Zemi. Průzkumné vozítko Perseverance překonalo rekord v ujeté vzdálenosti na jiném vesmírném tělese. Na Marsu urazilo už 45 km a 200 metrů. Překonalo tak dosavadní rekord vozítka Opportunity z let 2004 až 2018.
2: Sport.
5: Poslední kolo základní části hokejové ligy mistrů čeká ještě dva české kluby. Po včerejší výhře Pardubice 2-1 v prodloužení nad švédským Växjö se dnes v šestém kole soutěže předvede od 17.30 Plzeň proti finskému týmu Saipa Lappeenranta a Liberec hraje od 19.45 se švýcarským Davosem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Časí.
0: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 3 minuty. Vyšlo 10 minut po 7 ráno, což znamená, že dnes budeme mít necelých 11 hodin slunečního světla. V noci se nám lokálně mohou vytvořit mlhy, rtuť teploměru nám během noci může spadnout až k 1 stupni nad nulou. Přijít mohou taky přízemní mrazíky. Ve čtvrtek přes den ale teplota opět stoupne k 16 stupňům.

0: Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, to už ale nejde říci na Svitavsku. Vyšetřování havárie traktoru probíhá na průtahu v Bělé nad Svitavou u cykloservisu. Je to tady neprůjezdné. Na odstavené auto na Krajnici si pak dáme pozor na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek za exitem Bělotín-Východ. Policijní hlídky na nás pak číhají ve Zlíně na třídě 3. května, v Dubu nad Moravou v Tršově ulici a taky ve Valmezu v ulici Vsetínská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Lepší hudební výběr.

Walk Me Home dospívala právě Pink na rádiu Hana, na rádiu, kde vás bavíme, ale taky informujeme. Pojďme se teď mrknout na krmítka pro ptáčky. Možná už přemýšlíte, jestli

0: S jistotou příjmu a možností růstu ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: šíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
13: Rádio Hana.
14: Nejlepší hudební.

0: krátce po půl druhé pro vás na Rádiu Hana máme krátké dopravní info. Doprava. Víme totiž, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, jen si tady dáme pozor na policejní hlídky v ulicích Na Střelnici a Týnecká. Pozor si dáme na Hané taky na bouračku dvou aut na Šumpersku v Novém Malíně na průtahu u sochy svatého Jana Nepomuckého. Probíhá tady vyšetřování nehody, jeden jízdní pruh je uzavřen. Přejeme vám pohodovou cestu, další dopravní info pro vás máme do půl hodinky.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůže vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Na našich rádiových vlnách vám pouštíme hit za hitem On Our Airwaves We Play One Hit After Another. Anglicko-česky takhle nějak si představuju, že probíhá výuka v bilingvní škole. No a jak je to doopravdy, to už nám poví pan ředitel jedné takové školy z Olomouce na rádiu Hana. Tak jdeme na to, let's go!
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím vás i vaše posluchače.
2: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
3: Maple Bear, jak správně říkáte, někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar. Škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
2: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
3: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku, jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
2: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
3: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů značky Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější těch pedagogů, čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřených dveří. V rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
2: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci naslyšenou.
3: Já vám děkuju. Naschledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
5: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
6: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
14: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná se nám blíží 14. hodina, to znamená, že už je tady ve studiu taky kolega Štěpán, který přebere mikrofon na celé odpoledne. Ahoj Štěpáne.
1: Přesně tak, beru si ten štafetový kolík, no a všechny zdravím.
0: Štěpi, než si přebereš štafetový kolík, mě by zajímalo, jestli už si stihl oběd.
1: Teď zrovna obědvám, takže v mezičase, jak pojedou zprávy, tak to ještě půjdu dodlábnout, ale ještě teda ho nemám snědený. No.
0: Proč se ptám, měl jsi po něm třeba nějaký desert, nebo plánuješ mít nějaký desert?
1: No tak to záleží, jestli tady něco v rádiu jako samozřejmě vyštrachám, ale ne, obecně jako si nedávám deserty po obědě, po každém, ale někdy jako se ta sladká tečka vybízí zkrátka.
0: Proč se ptám, uhodneš to?
1: No tak tuším, ale pojď nám to povědět.
0: No dneska máme 14. října a to znamená, že je den desertu.
1: Tak ale to bych si nějaký měl dát.
0: To by se možná mělo dát. Každopádně odpoledne si s tebou osladíme i po 14. hodině pořádnými peckami.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude tady třeba Jana Kirchner. Zaspívá nám taky Bruno Mars s Lady Gaga. No a dáme si i 90-kové Backstreet Boys. Všechno a mnohem více pro vás máme už po 14. hodině. Teď jsou před námi zprávy s Tomem Gottwaldem. Máme 13 hodin a 55 minut.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
4: Bude 14 hodin.
5: Hezké odpoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Děkujeme, že nás posloucháte. Začínají zprávy. Zavítáme nejprve na Olomoucko. Policie odložila prověřování starostky majetí na Miroslavy Zavadilové v souvislosti s květnovým kyberpodvodem. Připomeneme, že pachatelé vydávající se za policii a Českou národní banku vylákali přístup k převodům z účtů a ukořistili asi 4 miliony korun. Starostka se podle vyšetřovatelů trestného činu nedopustila. Obec Majetín podala proti tomuto rozhodnutí stížnost, ale státní zastupitelství je zamítlo. Rozhodnutí je tak pravomocné. Obec nyní řeší náhradu škody. Novinky pro cyklisty v Přerově. Cyklostezku mezi ulicemi U Žebračky a Lipnická čeká od pondělí 19. do středy 21. října oprava. A proč? Asfaltový povrch cyklostezky narušily kořeny okolních stromů. Úprava dopravního režimu v Kroměříži v ulicích Smetanová, Usípek a Štěchovice začne od soboty 17. října platit jednosměrný provoz, a to směrem od ulice Generála Svobody. Cílem je zklidnění dopravy u základní školy Usípek. Paliva v Česku zdražují. Ministerstvo financí na dnešek zvýšilo cenové stropy paliv, které stát zavedl ke snížení už delší dobu vysokých cen. Strop nafty vzrostl o 25 haléřů na maximálně 48 korun 61 haléřů za litr a strop benzínu o 36 haléřů na maximálně 47 korun 21 haléřů za litr.
4: Sport.
6: Česká reprezentace v inline hokeji zvládla vítězně i své poslední čtvrté utkání v základní skupině B na mistrovství světa v Paraguaji. Přemohli jsme 4-0 Kolumbii a jsme první ve skupině a jdeme do vyřazovací fáze.
4: Počasí.
0: Mlhy v říjnu, sněhy v zimě, to je pronostika na tento měsíc. Podle ní bychom se mohli těšit na zimní sněhovou nadílku. Třeba zrovna zítra ráno nás totiž lokálně čekají mlhy. Přes den se nám ale rozjasní a můžeme se těšit na polojasnou oblohu. Rtuť teploměru vystoupá k 12 až 16 stupňům. Deštník zítra můžeme nechat doma.
4: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací, jen stále připomínám odstavené auto na krajnici na nájezdu na dálnici D46 z ulice Brněnská. Bouračku vyšetřuje policie na Šumpersku v Novém Malíně na průtahu u sochy svatého Jana Nepomuckého. Probíhá tady vyšetřování nehody, jeden jízdní pruh je uzavřen. Hlásíte nám taky policejní hlídky, pomáhají a chrání v Olomouci, v ulici Na Střelnici, v Otrokovicích, v ulici Zlínská. Potkat ji můžeme taky na silnici 50 při průjezdu kolem Buchlovic. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
8: Rádio.
7: nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Haná přejeme krásný 14. říjen. Doufáme, že se máte skvěle, no a neseme informace pro ty z vás, kdo rádi platíte v hotovosti, a to i pořádné balíky peněz. Nad 10 000 eur, tedy v přepočtu zhruba 245 000 korun, už u obchodníka hotově nezaplatíte. Cílem je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. U vybraných obchodníků navíc přijde povinnost ověřit totožnost zákazníka už od 3 000 eur. Nicméně pro nás, pro Čechy, to není žádná novinka, protože limit na hotovost u nás platí už od roku 2004 a je to 270 tisíc korun. A co vy? Platíte radši kartou nebo hotově?
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top. Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
3: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
4: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený

0: až doteď.
1: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
2: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
1: Jsme v tom všetci spolu.
2: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tohle je Rádio Hana.

0: Jdeme na další hity, které pro vás chystáme. Ed Sheeran, Shakespeare Sister, anebo kapela Opět a Radeček, tak to je program pro následující minuty, ale ještě předtím se vypravíme na regionální zpravodajské portály, no a dnes na tématu Dluhonice u Přerova, dálnice 35 i případ pohřešované seniorky.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Víme, o čem se píše. Zmatená, zmrzlá, ale živá. Pohřešovanou seniorku našli živou 32 kilometrů od domova. Sama neví, jak se tak daleko dostala. Detaily píše Olomoucký Report. Obyvatelé Dluhonic u Přerova by se mohli už brzy dočkat zmírnění hluku z D1. Už v říjnu začne instalace protihlukového opatření. O tom píše Přerovský deník. Ministerstvo dopravy oznámilo výběr firmy, která postaví dálnici D35 z Mohelnice do Opatovce. Kdo zakázku získal, to se dočteme na Šumperském reji. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
5: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
6: 4 cm? To ani nepoznáš!
5: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
7: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Zbláznili jste se?
11: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
1: Radio Hana.
12: Nejlepší hudba.

0: 96.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Sehnali jsme pro vás další informace. Památky v Olomouci ozdobené květinami k vidění jsou právě teď až do neděle. Během oblíbené akce Rozkvetlé památky spatříme speciální květinovou výzdobu ve Vile Primavesy, v kostele svatého Michala nebo v kapli Božího těla.
5: Šumpersko aktuálně.
4: Kam pak jedete s tím kratomem? Celníci u Šumperka minulý týden odhalili 34 kilo této psychomodulační látky v osobním autě při kontrole. Řidič a spolujezdec tvrdili, že látku koupili přes aplikaci. Co pak s nimi bude?
6: Případ je prověřován pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až 2 roky odnětí svobody. Samotné držení legálně zakoupeného kratomu pro osobní spotřebu není automaticky protiprávní. Vždy se však posuzuje množství, původ látky, účel a další okolnosti případu.
4: Říká mluvčí celníků David Kubenc. Otevřený ještě zůstane tunel Hřebeč na silnici 35 u Moravské Třebové. Uzavírka se odkládá na 14. až 17. listopadu. Připomeneme, že důvodem plánovaného omezení provozu je testování a revize protipožárního bezpečnostního systému v tunelu. V Česku máme chuť létat. Počet soukromých pilotů tu vzrostl podle Úřadu pro civilní letectví na 4361, což je asi o 1000 víc než před 5 lety. Roste i počet malých letadel v Česku. Aktuálně jich tu máme v republice registrovaných přes 3300, píší novinky.cz. A my vlétneme na ledovou plochu hokejové Maxaligy. Dnes se hraje její 12. kolo a do akce jdou i kluby z našeho regionu. Přerovští Zubři hrají venku s Jihlavou a Zlínští Berani doma se Sokolovem. Obě utkání začínají v 17:30.
2: Počasí.
7: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být minimálně do konce pracovního týdne v našem regionu na stupni 1, tedy na té nejnižší zátěži, která nikoho neohrožuje. Víme, jak bude. Zítra počítáme na Olomoucku s teplotami okolo 15 stupňů Celsia a převážně s polojasnou oblohou. Podobně bude počasí vypadat taky v pátek. V sobotu i nadále teploty do 15 stupňů, ale taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky.
8: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Doprava.
7: Rychlé dopravní zprávy začínáme u Bystřice pod Hostýnem, kde se vyšetřuje nehoda osobního auta a zvířete směrem na Bílavsko. Nicméně opatrně se zde dá projet. Nehoda 2 osobních aut se potom vyšetřuje i v Olomouci na ulici Za nemocnicí. Jeden jízdní pruh je zde uzavřen, ale i tady se řidiči bez problému dostanou. A do třetice 2 osobní auta v sobě taky v Tlumačově na ulici Skály. Ani zde to ale nemá na plynulost provozu vliv. No a kde si dát s 15. hodinou pozor na policejní hlídky? Právě teď v Olomouci na Pražské a taky Velkomoravské ulici, na D1 za exitem Lipní Kloučka, taky na exitu Hranice anebo v Bruntálu na Staroměstské. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Přednášky, semináře a každodenní kontakt se studenty. V čem vás mladá generace inspiruje? Co se vám na ní líbí?
1: Co mě na nich překvapuje, mám na nich rád a doopravdy je to obdivující, tak je ta svobodomyslnost. To my jsme neměli. My, generace 40-tníků, pokud se nám něco řeklo, pan učitel, paní učitelka, tak bychom to bez výhrad respektovali. Pokud jsme byli někam postaveni, tak jsme tam stáli 4 hodiny a pan učitel a paní učitelka nás našli. Ti mladí jsou jiní a zaplať pánu bohu za to, že takový jsou, protože oni se zejména ptají po podstatě věcí. Ptají se proč, k čemu mi to bude, co s tím můžu udělat. Ptají se i mě, takže já takhle musím samozřejmě reagovat. A my takový jsme doopravdy nebyli. Takže myslím si, že tohle je jejich veliké plus.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.

0: spojený království smutku a radosti od Anika. Na rádiu Hana hrajeme a bavíme, no a v tuhle chvíli zdravíme taky všechny žáky i učitele.
1: Jmenuji se Igor Hnízdo.
0: Přátelé, já tu mám

0: Zůstaňte vlnou.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104.

0: 30 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
7: Rádio Hana.

0: 3 minuty po půl čtvrté odpoledne, za chvíli taky Taylor Swift, ale ještě předtím pozdravíme řidiče.
1: Doprava.
0: Zdravíme za volant, bourá se na D35 z Olomouce na Mohelnici mezi exity Křelov a Unčovice. Je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh, ale dá se projet bez zdržení. Jinak Olomouc, Horní Lán, trasa Horní Loděnice, Lipina anebo D640 na exitu Prostějov sever. Tak na těchto místech pozor na policejní kontroly.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

Chceš studovat obor sociální činnost v krajském městě v prostředí plném empatie a porozumění? Střední škola profesora Vejdovského v Olomouci ti nabízí maturitní studium se zaměřením na skvělou praktickou i teoretickou přípravu. Díky speciálně pedagogickému zázemí školy získáš jedinečný vhled do péče o lidi se speciálními potřebami i zdravotním handicapem. Naučíš se organizovat volnočasové aktivity, poskytovat osobní asistenci i řešit náročné životní situace. Získáš maturitu, skvělý základ pro další studium i vysokou hodnotu na trhu práce. Mrkni na vejdovského.cz a přihlas se do Olomouce. Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost.

0: jeho Smolse, tak počkejte si na to.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
7: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Tady je Rádio Hana.

0: jsme na něj 15.57.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 16 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Informace pro vás, ať víte, co se děje. Připomínáme případ z Olomouce, který se stal v neděli v tramvaji. Cyklista, který byl s jízdním kolem z tramvaje vykázán, v rozhorčení hodil kus kola po řidičce. Událost je dál v šetření, ale pojďme si ujasnit, co do vozů městské hromadné dopravy v Olomouci nesmí. Dopravní podnik města Olomouce zakazuje přepravu jízdních kol, elektrokol a velkých neskládacích koloběžek nebo elektroběžek, plus předmětů překračujících povolené rozměry. Podrobnosti najdeme nyní v aktuálním článku na webu report.cz. Psí hvězda policie v Olomouckém kraji odchází do důchodu. Známý německý ovčák Umpa Lumpa má zítra poslední službu. Pak bude hlavně na gauči. U policie v Olomouckém kraji slouží od roku 2020 a dopadl 46 pachatelů a 22 osob v celostátním pátrání. Píše o tom deník.
1: Prostějov aktuálně.
4: Mistrovství Evropy bude hostit Prostějov. Tento pátek tu odstartuje základní skupina evropského šampionátu v korfbalu. Čeští reprezentanti této dynamické míčové hry se utkají v hale Sportcentra postupně s Irskem, Anglií a Walesem. Cestovní rekord mimo planetu Zemi. Průzkumné vozítko Perseverance překonalo rekord v ujeté vzdálenosti na jiném vesmírném tělese. Na Marsu urazilo už 45 km a 200 metrů. Překonalo tak dosavadní rekord vozítka Opportunity z let 2004 až 2018.
2: Sport.
4: Poslední kolo základní části hokejové ligy mistrů čeká ještě dva české kluby. Po včerejší výhře Pardubice 2-1 v prodloužení nad švédským Växjö se dnes v šestém kole soutěže předvede od 17.30 Plzeň proti finskému týmu Saipa Lappeenranta a Liberec hraje od 19.45 se švýcarským Davosem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Počasí.
0: Jak to bude na Olomoucku vypadat ve čtvrtek? Počítáme většinou s polojasnou oblohou. Ráno se mohou objevit mlhy a nejvyšší teploty se budou přes den pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia ve stínu. Okolo 15 stupňů nám potom budou teploměry ukazovat taky v pátek a v sobotu. Pátek i nadále polojasný, sobota pak s vyšší oblačností a s dešťovými přeháňkami.
2: Doprava.
0: Bourá se v Olomouci na Pavloviské ulici, jedná se o nehodu osobního auta a nákladňáku a projet se dá bez zdržení. No a připomínáme i nehodu na dálnici směr Mohelnice mezi exity Křelov a Unčovice. Je tu odstavené osobní auto a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Policejní hlídka je potom se 16. hodinou v Přerově na Lipnické ulici, v Kroměříži na Kojetínské a nebo na D640 na exitu Prostějov sever. Ať už máte namířeno kamkoliv, dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, máte nějaký koníček nebo vášeň, o které většina lidí z vašeho okolí vůbec neví?
1: Tak možná to tak nevypadá, ale jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem hrál basket, ten hrají dodnes se staršíma pánama. Hrají intenzivně tenis, mám rád zimní sporty, takže jako byl hodně sportu jsem vyzkoušel, vždycky jsem se dostal, řekl bych, na průměrnou, možná někde trošku nadprůměrnou úroveň, ale sport mě opravdu celý život baví.
0: Jaká je nejlepší rada do života, kterou jste kdy dostal třeba od rodičů, prarodičů či přátel a která vás dodnes provází?
1: Já jsem měl velmi krásné dětství a samozřejmě měl jsem kolem sebe rodiče, tetu, strejdu, prarodiče a celá rodina kladla velký důraz jednak na vzdělávání a jednak na volný čas, sport a tak dále. Takže nás, mě a i třeba bratrance, nás rodina vedla ke sportu, proto jsme dělali třeba tu košíkovou. Samozřejmě chtěli, aby jsme se uplatnili pak v tom praktickém životě, takže bylo důležité pro rodinu, aby jsme měli kvalitní vzdělání, což si myslím, že se nějakým způsobem podařilo.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme středu na jedničku.

0: Rádiu Hana pro vás každý den hrajeme ten nejlepší hudební výběr, no a sledujeme i zajímavosti ze světa. Teď se vypravíme k našim polským sousedům, protože tady jeden borec dokázal za 10 hodin vydělat přes 31 tisíc korun v přepočtu na našem. A to jen za recyklování plastových láhví. Ano, slyšíte správně, polský aktivista známý na sociálních sítích jako Bosý běžec strávil 10 hodin tím, že odevzdával do automatu více než 11 tisíc recyklovatelných lahví a plechovek. Celé to natočil, sbíral je od letošního března, no a nyní v zájmu o ochranu životního prostředí nasázel jednu po druhé do sběrného boxu. V této disciplíně navíc zvládnul národní rekord, no a těch 5 500 zlotých, tak to je jen příjemný bonus. Na Rádiu Hana přejeme všem i nadále hezkou středu a za chvíli pokračuje ten nejlepší hudební výběr.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Zlato, co máš dneska v plánu?
11: No přece všechno.
12: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: středeční odpoledne na naší vlně pokračuje. Za chvíli zahrajeme Walk the Moon, bude Irene Cara nebo Ava Max, ale než se do toho dáme, tak je tu modní okénko a trendy letošního podzimu.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Taky se vám s příchodem chladných dnů nechce soukat do těsných džínových kalhot? Máme tady pro vás skvělou zprávu. Hlavním trendem letošní podzimní sezóny je totiž takzvaný Grandpa Core, neboli styl našich dědečků a babiček. Ano, nosí se přesně to, co známe od prarodičů, tedy poctivé pletené vesty, hřejivé manchestráky, velké oversize svetry a volná saka. A co se týče barev, zapomeňte na nudnou černou. Podzim ovládá čokoládová hnědá a taky skořicová. Takže pravidlo letošního podzimu zní, čím měkčí a vrstvenější outfit máme, tím víc jsme in. A navíc nám nebude foukat za krk a na záda. Tak si připravíme teplý svetr a užíváme si podzim v pohodlí a s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu odpoledne.
3: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
5: Implantologické centrum GAMCARE v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
6: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
7: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
8: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
11: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
10: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
11: Jsme v tom všetci spolu.
10: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
1: Rádio Hana. Přejeme středu na jedničku.

0: Teď na Rádiu Hana před 17. hodinou. Díky moc, že jste s námi. Přejeme i nadále hezký 14. říjen. Před námi jsou další zprávy, další čerstvé informace. My budeme mluvit například o novinkách pro cyklisty v Přerově anebo o úpravě dopravního režimu v Kroměříži. Tak to a mnohem více za chvíli. No a po počasí a po dopravě jedeme dál.
1: Hit za hitem.
0: Zahrajeme novinku od Bastille.

0: blíží se pátek, tak zahrajeme i Kyr. Zprávy posíláme na Rádiu Hana už v tuhle chvíli v 16.56. Pojďme na to.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Začínají zprávy. Zavítáme nejprve na Olomoucko. Policie odložila prověřování starostky Majetí na Miroslavy Zavadilové v souvislosti s květnovým kyberpodvodem. Připomeneme, že pachatelé vydávající se za policii a Českou národní banku vylákali přístup k převodům z účtů a ukořistili asi 4 miliony korun. Starostka se podle vyšetřovatelů trestného činu nedopustila. Obec Majetín podala proti tomuto rozhodnutí stížnost, ale státní zastupitelství je zamítlo. Rozhodnutí je tak pravomocné. Obec nyní řeší náhradu škody. Novinky pro cyklisty v Přerově. Cyklostezku mezi ulicemi U Žebračky a Lipnická čeká od pondělí 19. do středy 21. října oprava. A proč? Asfaltový povrch cyklostezky narušily kořeny okolních stromů. Úprava dopravního režimu v Kroměříži. V ulicích Smetanová, Usípek a Štěchovice začne od soboty 17. října platit jednosměrný provoz, a to směrem od ulice Generála Svobody. Cílem je zklidnění dopravy u základní školy Usípek. Paliva v Česku zdražují. Ministerstvo financí na dnešek zvýšilo cenové stropy paliv, které stát zavedl ke snížení už delší dobu vysokých cen. Strop nafty vzrostl o 25 haléřů na maximálně 48 korun 61 haléřů za litr a strop benzínu o 36 haléřů na maximálně 47 korun 21 haléřů za litr.
2: Sport.
3: Česká reprezentace v inline hokeji zvládla vítězně i své poslední čtvrté utkání v základní skupině B na mistrovství světa v Paraguaji. Přemohli jsme 4-0 Kolumbii a jsme první ve skupině a jdeme do vyřazovací fáze.
2: Počasí.
0: 18 hodin a 3 minuty, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc. Zítra potom sluníčko v našem regionu vyjde v 7 hodin a 19 minut. Jinak nás čeká čtvrtek ve znamení polojasné oblohy a teploty okolo 15 stupňů. Podobně naměříme taky v závěru pracovního týdne a v první polovině víkendu. Pátek i nadále hlavně polojasný, sobota pak s dešťovými přeháňkami a s vyšší oblačností.
4: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Doprava.
0: Bourá se na Pavelkově ulici v Olomouci, jde o nehodu osobního auta a nákladňáku, ale už se to došetřuje a průjezd je bez problému. No a kde si dát pozor po cestě z práce na pokutu? Se 17. hodinou je hlídka hlášená ve Vyškově na Prněnské, taky na D1 směr Přerov za exitem Lipní Kloučka a nebo ve Svitavách u Tří mostů. Přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu odpoledne. Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: Jsme Rádio Hana.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: krásný 14. říjen. Doufáme, že se máte skvěle, no a neseme informace pro ty z vás, kdo rádi platíte v hotovosti, a to i pořádné balíky peněz. Nad 10 000 eur, tedy v přepočtu zhruba 245 000 korun, už u obchodníka hotově nezaplatíte. Cílem je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. U vybraných obchodníků navíc přijde povinnost ověřit totožnost zákazníka už od 3 000 eur. Nicméně pro nás, pro Čechy, to není žádná novinka, protože limit na hotovost u nás platí už od roku 2004 a je to 270 tisíc korun. A co vy? Platíte radši kartou nebo hotově?
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top. Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Brašovské aragonitové jeskyně jsou jedinečným evropským systémem. Vznikl působením atmosférických a minerálních vod, vystupujících z obrovských hloubek ve vápencích. Uvidíte vzácný aragonit, raftové stalagmity, sintrové povlaky, ale neuvidíte to, když nepřijdete. A to by byla škoda.
4: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
8: Bez navýšení.

0: 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: na naší vlně. No a za chvíli posíláme samozřejmě další skvělé interprety. Bude například Liam Payne a Rita Ora. No a přátelé, dnes po večeři si klidně dejte něco sladkého a nemějte z toho vůbec žádné výčitky, protože na dnešek připadá Národní den desertů. No a co dalšího se pojí k dnešnímu dni?
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme tady středu, 14. října, je takzvaný papučový den na podporu klasických i mobilních hospiců v rámci projektu Dožít doma CZ. Takže vyfotíme se v papučích a sdílíme tohle důležité téma dál. Narozeniny má dneska supermodelka Daniela Peštová, taky kráska, která vyhrála Miss v roce 98, to je Kateřina Stočesová. A ročník 1992 je zápasník MMA Jiří Procházka. Narozeniny má dnes také britský hudebník Cliff Richard a svátek má každá Agáta. Tak všechno nejlepší a my už posíláme taky dnešní sváteční hymnu.
3: Detektivko, máme případ.
4: Co se stalo?
3: Někdo dneska slaví svátek.
4: Máme podezřelou?
3: Máme. Agátu!
4: Tak ji okamžitě.

0: případ vyřešen.
1: Agáty, všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým I a dvojitým V, CZ.
7: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
9: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
8: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 cáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
10: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
11: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Co se nejlíp hodí ke

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Zbláznili jste se?
2: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
6: Rádio Hana.

0: tom, že nová multifunkční hala a nový hokejový stadion v Olomouci nebude. To a mnohem více rozebereme už za chvíli a pak jedeme dál.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Po 18. hodině u nás 12.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u zpráv. Projekt multifunkční arény v Olomouci na Velkomoravském po převzetí územní skupinou Kreditas končí. Investor uvedl, že s halou nepočítá a zaměří se na ekonomicky udržitelná řešení lokality, píše o tom Report.cz. Lídr hnutí STAN v Olomouci Marek Zelenka, který dává dohromady novou vládní koalici města, záměr na stavbu nové haly označil pro ČT za odepsaný. Olomouc si tak dál musí na hokej vystačit se 78 let starou plecharénou. Ještě k povolebním vyjednáváním v Olomouci. O vzniku nové koalice jedná hnutí STAN s Lidovci pro Olomouc společně a milujeme Olomouc. Současná primátorka za ANO, které volby v Olomouci vyhrálo, oznámila, že hnutí ANO jde v hanácké metropoli do opozice.
3: Bohužel tedy ostatní strany naše vítězství neakceptovaly a složili vlastně koalici bez nás, takže my v této nové koalici nebudeme. Ale odcházíme se styčenou hlavou, protože jsme si vědomi toho, že jsme opravdu odpracovali hodně práce. No a my budeme konstruktivní a nesmlouvavou opozicí.
2: Oznámila primátorka města Olomouce Miroslava Ferancová. Výsledky voleb jsou schválené, ale lze je napadnout. Až do 23. října je možné se obrátit na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních nebo senátních volbách.
0: Sport.
2: Další výhra pro elitní tenistku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou na turnaji WTA ve Wuhanu. Dokázala si poradit 2-1 na sety s Američankou McNellyovou a postoupila do třetího kola. V něm se střetne s Ruskou Schneiderovou.
0: Počasí.
4: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být minimálně do konce pracovního týdne v našem regionu na stupni 1, tedy na té nejnižší zátěži, která nikoho neohrožuje. Víme, jak bude. Zítra počítáme na Olomoucku s teplotami okolo 15 stupňů Celsia a převážně s polojasnou oblohou. Podobně bude počasí vypadat taky v pátek. V sobotu i nadále teploty do 15 stupňů, ale taky vyšší oblačnost a dešťové přeháňky.
0: Doprava.
4: Bourá se na Alšově ulici v Šumperku, jde o nehodu dvou osobních aut a dá se tudy projet bez záseku. Bourá se i na dálnici z Vyškova na Olomouc před exitem Olšany u Prostějova, i zde to ale nemá na plynulost provozu vliv. No a omrkneme i policejní hlídky. Pozor na D55C mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever, v Olomouci na Velkomoravské a taky v obci Valchov. Přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

0: Nahráváme a bavíme, no a v tuhle chvíli zdravíme taky všechny žáky a učitele. Přátelé, mám tu jednu novinku z Dánska, kde chtějí po téměř 60 letech vrátit učitelům možnost použít na žáky fyzickou sílu. Nová tamnější vláda připravila předlohu, podle které učitel bude moct žáka udržet na místě nebo ho i proti jeho vůli přemístit do jiné místnosti. Jedná se o situace, kdy žák narušuje výuku, třeba když nahlas pouští hudbu, hází po ostatních předměty, a nebo odmítá odejít, když je o to požádán. Nicméně tělesné tresty jako facka nebo bití zůstávají dál zakázané. Tak co myslíte, byl by fajn takový zákon i u nás v České republice? Díky moc, že jste s námi, no a na Rádiu Haná přejeme i nadále hezký zbytek 14. října.
1: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
3: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. MLS.cz.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
5: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
6: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
5: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
6: Jsme v tom všetci spolu.
5: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Patrick Swayze a She's Like the Wind na Rádiu Haná přejeme hezký podvečer. Za malou chvíli taky Lucka Bílá, Sarah Connor a nebo Phil Collins. Ale ještě předtím je tu taková sonda do speciálního českého školství.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím vás i vaše posluchače.
2: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
3: Maple Bear, jak právě říká, to někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar. Škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
2: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
3: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
2: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
3: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů značky Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější, těch pedagogů. Čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřený dveří, v rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
2: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci naslyšenou.
3: Já vám děkuju. Naschledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
7: 4 cm? To ani nepoznáš!
6: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
8: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Ti kyberšmejdi zase nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
11: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra.
0: Rádio Haná. Počasí.
2: Jak to bude na Olomoucku vypadat ve čtvrtek? Počítáme většinou s polojasnou oblohou. Ráno se mohou objevit mlhy a nejvyšší teploty se budou přes den pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia ve stínu. Okolo 15 stupňů nám potom budou teploměry ukazovat taky v pátek a v sobotu. Pátek i nadále polojasný, sobota pak s vyšší oblačností a s dešťovými přeháňkami.

Sledujeme i zajímavosti ze světa. Teď se vypravíme k našim polským sousedům, protože tady jeden borec dokázal za 10 hodin vydělat přes 31 tisíc korun v přepočtu na našem. A to jen za recyklování plastových láhví. Ano, slyšíte správně, polský aktivista, známý na sociálních sítích jako Bosý běžec, strávil 10 hodin tím, že odevzdával do automatu více než 11 tisíc recyklovatelných láhví a plechovek. Celé to natočil, sbíral je od letošního března, no a nyní v zájmu o ochranu životního prostředí nasázel jednu po druhé do sběrného boxu. V této disciplíně navíc zvládnul národní rekord, no a těch 5500 zlotých, tak to je jen příjemný bonus. Na Rádiu Haná přejeme všem i nadále hezkou středu a za chvíli pokračuje ten nejlepší hudební výběr.

0: Kryti na ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumberg. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: 30 roků na scéně. No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
9: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
8: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
9: Jsme v tom všetci spolu.
8: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
10: Rádio Hana.
11: Kudy půj?

0: Na Rádiu Hana hrajeme ty největší hity, ten nejlepší hudební výběr, taky 14. října večer, za námi Talk Talk, no a za malou chvíli taky kapela Krištof, zpěvačka Pink a nebo Inexis. Ještě předtím se ale pojďme podívat, o čem informují regionální zpravodajské weby dnes na tématu Dluhonice u Přerova, dálnice 35 i případ pohřešované seniorky.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Víme, o čem se píše. Zmatená, zmrzlá, ale živá. Pohřešovanou seniorku našli živou 32 kilometrů od domova. Sama neví, jak se tak daleko dostala. Detaily píše Olomoucký report. Obyvatelé Dluhonic u Přerova by se mohli už brzy dočkat zmírnění hluku z D1. Už v říjnu začne instalace protihlukového opatření. O tom píše Přerovský deník. Ministerstvo dopravy oznámilo výběr firmy, která postaví dálnici D35 z Mohelnice do Opatovce. Kdo zakázku získal, to se dočteme na Šumperském reji. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa je, že sa radovať smie.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
10: Rádio Hana.
1: Přejeme středu na jedničku.

0: Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 88.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Sumdesátky v 8 ani dnes nechybí na vlnách Rádia Hana. Díky moc, že jste s námi. Za námi Stevie Winwood, před námi taky Elton John, Eurythmics, Mr. Johnny Hayes Jazz anebo Bad Boys Blue a Vousáči ZZ Top. Kdo miluje to nejs 80, ten je tam, kde má být. My vám i nadále přejeme pohodový středeční večer, no a už teď na našich vlnách Nazaret.

0: CZ.
1: Dřevo všude, i pod Čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Dnešní doba spěchá, tak co na chvíli zpomalit, vrátit se o 30 000 let zpět? V mladických jeskyních objevíte místo spojené s životem pravěkých lidí. Je to cesta pod zemím, bohatá historie, jedinečné archeologické nálezy. Vydejte se na cestu do pravěku v mladických jeskyních. Těšíme se na vás.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební výběr.

hodině, přejeme vám hezký večer, no a taky dnes tu jsou 90 v 9. 90. léta pro vás máme až do 22. hodiny, bude Michael Bolton, taky Madonna, Faith No More, ale nebudou chybět ani Backstreet Boys, East 17 nebo Roxette a London Beat. Ať už jste kdekoliv, moc vás zdravíme, posíláme další 90 a jsou to White Town na Rádiu Hana.

0: 30 rokov na scéne No Name Outline.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
3: Jsou koncerty, které slyší.

0: vidíte jen ušima a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Rádio Hana. 90. v 9.

0: Rádio Hana.
1: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme tady středu, 14. října, je takzvaný papučový den na podporu klasických i mobilních hospiců v rámci projektu Dožít doma CZ. Takže vyfotíme se v papučích a sdílíme tohle důležité téma dál. Narozeniny má dneska supermodelka Daniela Peštová, taky kráska, která vyhrála Miss v roce 98, to je Kateřina Stočesová. A ročník 1992 je zápasník MMA Jiří Procházka. Narozeniny má dnes také britský hudebník Cliff Richard a svátek má každá Agáta. Tak všechno nejlepší a my už posíláme taky dnešní sváteční hymnu.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Jsme Rádio Haná.

0: aktivnější? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Měli jsme ten největší titul na světě. Když ten zápas projel z mnoha blbých příčin, ztratil si svý ostří. Měl z pohled tygra chlapé jako břitva. A teď ho musíš dostat zpátky a způsob, jak ho dostat, je vrátit se na začátek. Víš, co myslím?

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme na startu dalšího reklamního rozhovoru, díky kterému možná budeme mít spokojenější děti a díky tomu budeme spokojenější i my rodiče. Pomůžeme vám vybrat školu, a ne jen tak ledajakou. Na studiové lince vítáme ředitele základní školy Maple Bear v Olomouci, Lukáše Ondrucha. Pane řediteli, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím vás i vaše posluchače.
1: Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří název Maple Bear slyší úplně poprvé. Co to je Maple Bear? Jak to u vás funguje?
2: Maple Bear, právě říká to, někdo tomu říká Maple Beer, ale opravdu nejsme pivovar. Škola. Je jedna z největších vzdělávacích sítí na světě. Je to značka, pod kterou funguje základní mateřská škola Maple Bear v Olomouci a zároveň, co je vlastně na tom to nejdůležitější, je to značka z Kanady, která přináší do těch lokálních vzdělávacích systémů příklady dobré praxe toho kanadského vzdělávacího systému.
1: Kdybych vám přišel jako rodič budoucího prvňáčka, tak v čem poznám největší rozdíl v Maple Bear oproti běžné základní škole?
2: Pořád jsme česká škola, ale jsme bilingvní škola, čili u nás se všechno učí dvojazyčně. Děti se učí matematiku jak v anglickém jazyce, tak v českém jazyce, tak stejně třeba výtvarnou výchovu. Pro nás je třeba velmi důležitá komunikace, sebehodnocení, které potom jako vede k tomu sebepoznání se, dovednosti pro spolupráci, dělání kompromisu a podobně.
1: A také se k nám doneslo, že olomoucká Maple Bear má novou budovu základní školy. Kde a kdy se do ní můžeme podívat?
2: Jsme na třídě kosmonautů v BA Campusu. Ta budova vznikla ve spolupráci designérů značky Maple Bear, ale potom v neposlední řadě, a to je to nejdůležitější, těch pedagogů, čili my jsme vytvořili opravdu školu, která podněcuje ty studenty a opravdu je stimuluje tak, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Můžete se k nám přijít podívat 21. října. Máme den otevřených dveří. V rámci toho dne vám ukážeme modelovou třídu. Možná vás seznámíme i právě s těmi odlišnostmi od té běžné veřejné školy.
1: Dnes se s námi vysílá také ředitel základní školy Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch. Pane řediteli, děkujeme za rozhovor i za inspiraci. Naslyšenou.
2: Já vám děkuju. Naschledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval.
1: Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
2: ne,
1: nějak.
2: To fakt nejde.
1: To víš,
2: ne, čeku, prostě, to není sranda.
1: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzdal žádnou na pódium.

0: Videl som ťa na YouTube. V tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, El.
1: Ale fakt, tam strašně činí.
2: Podle mě mi měl ještě víc.

0: na to Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty gremy.
0: Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: Děkuju, že jste sem dnes přišli uctít památku mého manžela.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na rádiu.

0: Vítejte u zpráv. Projekt multifunkční arény v Olomouci na Velkomoravském po převzetí územní skupinou Kreditas končí. Investor uvedl, že s halou nepočítá a zaměří se na ekonomicky udržitelná řešení lokality, píše o tom Report.cz. Lídr hnutí STAN v Olomouci Marek Zelenka, který dává dohromady novou vládní koalici města, záměr na stavbu nové haly označil pro ČT za odepsaný. Olomouc si tak dál musí na hokej vystačit se 78 let starou plecharénou. Ještě k povolebním vyjednáváním v Olomouci. O vzniku nové koalice jedná hnutí STAN s Lidovci pro Olomouc společně a milujeme Olomouc. Současná primátorka za ANO, které volby v Olomouci vyhrálo, oznámila, že hnutí ANO jde v hanácké metropoli do opozice.
1: Bohužel tedy ostatní strany naše vítězství neakceptovaly a složili vlastně koalici bez nás, takže my v této nové koalici nebudeme. Ale odcházíme se styčenou hlavou, protože jsme si vědomi toho, že jsme opravdu odpracovali hodně práce, no a my budeme konstruktivní a nesmlouvavou opozicí.
0: Oznámila primátorka města Olomouce Miroslava Ferancová. Výsledky voleb jsou schválené, ale lze je napadnout. Až do 23. října je možné se obrátit na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních nebo senátních volbách. Sport. Další výhra pro elitní tenistku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou na turnaji WTA ve Wuhanu. Dokázala si poradit 2-1 na sety s Američankou McNellyovou a postoupila do třetího kola. V něm se střetne s Ruskou Schneiderovou.
2: Počasí. Jak to bude na Olomoucku vypadat ve čtvrtek? Počítáme většinou s polojasnou oblohou. Ráno se mohou objevit mlhy a nejvyšší teploty se budou přes den pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia ve stínu. Okolo 15 stupňů nám potom budou teploměry ukazovat taky v pátek a v sobotu. Pátek i nadále polojasný, sobota pak s vyšší oblačností a s dešťovými přeháňkami.
3: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Embedded in terrorist organizations across the globe.
5: 007 reporting for duty.
6: Where the hell have you been?
5: Enjoying death.

Víte, že je dokázáno, že váš oblíbený song vždy navodí příjemné okamžiky ve vašem životě? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.